0: o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.